0: Bendice ner mi hejder flera mi brinna jur gavr te.
1: Bendice ner mi hejder flera mi brinna jur gavr te.
0: Beg glori mun gavi wow glori mun. Nam glori mun vakli kak glori mun yari kok.